0: Slušate Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

0: Virtual.cum Anduh Nohir 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.